0: do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber.
1: Centr, pištěla, no tak hrej!
2: Vždyť si probíkne, couvej!
3: Hop!